perfektni, i perfektni, štel dem samovar, štel dem samovar, Lomir za hibr betn, zaj ženiš kaj nar, Lomir za hibr betn, zaj ženiš kaj nar, jem baj, baj, jala, vam baj, baj, bam, baj, jem baj, baj, jala, vam baj, baj, baj, jala, bam, aj, Lomir za hibr betn, i